Česte nás vysokuje skvárně, spasit blahy duši naši, slavu věšný Bohu zemi, mér vidět blaholím, slavu věšný Bohu zemi, mér vidět blaholím. Hospody, hubu mi, vidkrej ústa mi, spovězťať hvalu Tvoju.